Anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Obec Troubky na Přerovsku se konečně dočká dlouho slibované protipovodňové ochrany. Olomoucký krajský úřad už k tomuto projektu vydal klíčové ekologické stanovisko. Celá stavba vyjde na zhruba 850 milionů korun. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027. Představte si, že na jeden jediný květ čekáte více než 50 let. Přesně to teďka zažívá Břetislav Štelc z Hrabišína na Šumpersku, kterému před domem rozkvétají hned 4 obří agáve. Tyto exotické sukulenty totiž kvetou pouze jedinkrát za život, takže jde o naprosto unikátní a vzácnou podívanou.
1: Sport.
0: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí od 1. srpna hned 2 nové posily. Ze Slovácka se na Andrův stadion přesunuli záložníci Štěpán Beran a Daniel Barát, přičemž druhý jmenovaný s klubem rovnou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.

0: Odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přeháňka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na třetím, tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, motivujte se k lepším výsledkům. Býcim, zaznamenáte nárůst energie. Blíženci, důvěřujte jen spolehlivým lidem. Radci, šetřit peníze je v pořádku, ale nic se nemá přehánět. Lvi, jako správní požitkáři, si vychutnáte každou minutu. Panny, hezké věci si pořizujte nejen z estetických důvodů. Váhy, nekazte si den hádkou. Štíři, občas jste až moc citliví, což si ale nevyčítejte. Střelci, snad máte dost síly, abyste zvládli celý týden. Kozorozi, zkuste zůstat nad věcí. Vodnáři, dokážete ocenit každý detail. A co my ryby, konečně pochopíme, že hektický život nám nepřináší nic dobrého. Yeah!

Vlastní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka Jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moorea, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé oči je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga?
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
1: Bondovky na Hané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob. Poslouchej.

0: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
1: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
0: No já si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
1: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení. Takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
0: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci,
4: u souseda v Přerově či na tropickém ostrově.
3: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes Radio Haná.cz
4: a naši mobilní apku.
2: Radio Haná. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přeháňka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na třetím, tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, motivujte se k lepším výsledkům. Býcim zaznamenáte nárůst energie. Blíženci, důvěřujte jen spolehlivým lidem. Radci, šetřit peníze je v pořádku, ale nic se nemá přehánět. Lvi, jako správní požitkáři, si vychutnáte každou minutu. Pany, hezké věci si pořizujte nejen z estetických důvodů. Váhy, nekazte si den hádkou. Štíři, občas jste až moc citliví, což si ale nevyčítejte. Střelci, snad máte dost síly, abyste zvládli celý týden. Kozorozi, zkuste zůstat nad věcí. Vodnáři, dokážete ocenit každý detail. A co my ryby, konečně pochopíme, že hektický život nám nepřináší nic dobrého.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt?
4: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
9: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
1: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, Když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
2: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
3: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme. Rádio Haná. Ráno.

0: Co říkáte, tohle je po hříchu vydařený hit od kapely Kryštof. Půlnoční hřích na Hané 5.55.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další hity po šesté. Naše společné pondělní ráno Ava Max, Xenly X.
2: Včera mi byl málo, dneska je mi moc.
0: Bude italské léto, Radio Hané dnes ráno. Samozřejmě Serenre, Tiziano Ferro. Nové zprávy počasí, doprava právě teď.
3: Bude 6 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Pokračujeme s novými informacemi pro vás. Už je zase rozbitý bezbariérový kolotoč pro děti na vozíku, který se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. Musí se znovu řešit jeho poškození. Příčinou poslední poruchy je podle olomouckého deníku přetížení kolotoče. Výstaviště Flora, které spravuje hřiště v parku, již jedná s dodavatelem o opravě kolotoče.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Obec Troubky na Přerovsku se konečně dočká dlouho slibované protipovodňové ochrany. Olomoucký krajský úřad už k tomuto projektu vydal klíčové ekologické stanovisko. Celá stavba vyjde na zhruba 850 milionů korun. Zdárně pokračuje revitalizace rekreační oblasti Palava v Blansku. Lidé už využívají úvody, nové molo, opravené cesty a dělníci aktuálně staví pláž a cyklostezku. Proměna místa bude zcela hotová v roce 2027. Představte si, že na jeden jediný květ čekáte více než 50 let. Přesně to teďka zažívá Břetislav Štelc z Hrabišína na Šumpersku, kterému před domem rozkvétají hned 4 obří agáve. Tyto exotické sukulenty totiž kvetou pouze jedinkrát za život, takže jde o naprosto unikátní a vzácnou podívanou.
3: Sport.
5: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí od 1. srpna hned dvě nové posily. Ze Slovácka se na Andrův stadion přesunuli záložníci Štěpán Beran a Daniel Barát, přičemž druhý jmenovaný s klubem rovnou podepsal víceletou smlouvu.
3: Počasí.

0: odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přeháňka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na třetím, tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Radiohna je ve skvělé letní formě, prázdniny jsou ve své druhé polovině, dneska bude tepleji přibližně o 7 stupňů než včera, naměříme 33 až 37 stupňů a Sigma Olomouc včera ukořistila první prvoligové body v nové sezóně díky remíze 2-2 s Mladou Boleslaví. I to jsou rychlé ranní informace pro pondělí 3. srpen na vlnách Radiohna v 6 hodin 9 minut a po čtvrt na 7 oslavíme dnešní kulatiny zpěváka Štefana Margity. Víte, kolik mu je? Hezké ráno.
1: Radiohna.
2: Ráno je top.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Well.

0: Ať už dneska budete v pohodlných kraťasech, ve vzdušných šatech, v pekařské zástěře nebo v zaprášených montérkách, Hana vás bude provázet po celý den, hrát vaše nejoblíbenější prázdninové hity. Parťáka vám děláme i na moravských silnicích, kde jsme v kontaktu s policejními hlídkami. Ty právě teď v 6 hodin 17 minut monitorují ranní provoz v Kroměříži, také v Šumperku nebo ve Zlíně, více z dopravní centrály Rádia Hana před půl sedmou a teď výběr z kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70 slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energii jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádiu Hana.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90 a podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana. Přejeme v

I tahle pecka nám dělá v pondělí ráno radost. Modern Talk je na Shirley Rady. Těší se na vás German Jackson, Zadora Pia, taky Sabrina Carpenter, její Please, Please, Please dneska ráno. Jedno rádio pro váš život, to je Radio Haná. Jsme stanice pro celou vaši rodinu, pro všechny přátelé, kolegy v práci i pro všechny táborníky, kterým dneska začíná další turnus u lesa. Je pondělí 3. srpna, náš rádiový astrolog už po půl sedmé přinese výhled na celý týden. Přesně jedné úžasné novinky pro nás, pro rodiče malých dětí. A předtím 6.27, kontrola moravských silnic i ranních teploměrů.

7. Doprava. Jak potvrdila naše meteocentrála, dnes opět vedro, horko, tropy a připomínáme ono klasické. Na rozpálených parkovištích nenechávíme v autě žádné pasažéry, děti ani domácí mazlíčky. Platí to i při tankování na benzínkách. Ono i během té chvíle se z vypnutého auta stane sauna překvapivě rychle. Na Moravě teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami, v Kroměříži na Kojetínské, v Šumperku na Jesenické, ve Velké Bystřici za Kruháčem na ulici ČSA, jsou také na příjezdu od Vyškova do Drnovic a další hlídka ve Zlíně na Sokolské. Za volantem v pohodě a veselí, jedeme spolu i v pondělí. Rádio Hana.

0: Co chcete stihnout ještě v druhé polovině prázdnin? To je dnešní top téma na Facebooku Rádia Haná. Přejeme dobré ráno vašim letním plánům. Vizím i přáním bude patřit prázdninová ranní topka Rádia Haná v pondělí ráno už po 6:45. A teď 7 minut po půl sedmé je na značkách další ranní host Rádia Haná.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
0: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
2: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
0: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Skali, dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
6: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
1: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
7: Rádio Haná a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

A na vás v pondělí ráno 3. srpna osvěžuje prázdninovými hity a s ohledem na dnešní trpě na Moravě tak nějak tušíme, jak u našich dětí bude vypadat pondělní jídelníček. Na snídani zmrzká, na oběd melou a na svačinu na nuk. Ano, po víkendu se opět vrací tropy. Dneska slunečno 34 až 37 stupňů Celsia. Máme 3 minuty po 6:45. Čeká nás den, během kterého se člověk za pár minut venku stihne pořádně zapotit. A nás zajímá, co dalšího byste ještě chtěli stihnout, kromě toho pocení, co byste ještě chtěli prožít během druhé poloviny prázdnin. O tom si píšeme na Facebooku Rádia Hana. Sonja má jasný plán vymlátit všechny komáry v baráku. Veronika píše, že se těší na dovolenou stanování, také na výlet vlakem do Kovozo. Dušan už vyhlíží 10denní cestování po Kambodži. A dnešní oslavenkyně Miluše má svátek a má jediné přání najet co nejvíc kilometrů na kole a pokračovat v tom i po prázdninách. Super! A co chcete během druhé půlky prázdnin stihnout vy? Tábor, dovolenou, cestování, brigády nebo nějakou tu práci na chatě? Facebook Rádia Hana patří vám. Dejte vědět, hezké ráno!

0: 6.55 v našem hudebním ranním Megamixu, kapela Wham. Za chvilku pro vás další zprávy a po nich.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Nový den s Danielem Landou.
2: Touha je zázrak, kámo, zázrak.
0: Bude také fotbalová hymna od Jelly Horoule. A v našem italském létě

0: Více o italském letě na webu radiohana.cz. Možná právě vy na konci prázdnin vyhráte naprosto úžasný luxusní pobyt v italském Bergamu. Buďte s námi i dál, hezké probuzení, nové zprávy a Tomáš Gottwald.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv, je pondělí 3. srpna. Rekordní návštěvnost mají v těchto dnech mladičské jeskyně u Litovle, chodí i 300 lidí denně. Zatímco venku ukazují teploměry 30, v jeskyních se teplota drží kolem 10 stupňů. Lidé se míří za ochlazením, píše Report.cz. Požár na Olomoucku. Dva lidé se včera zranili při požáru rodinného domu v Řimicích. Pro jednoho musel letět vrtulník, muž se popálil na polovině těla a v kritickém stavu skončil na popáleninovém v Ostravě. Příčiny požáru jsou v šetření. Řidiči v Šumperku, dnes tu začíná oprava povrchu Žerotínovy ulice, potrvá do 28. srpna. Zavřený je kvůli tomu úsek od Kruháče u základní umělecké školy po Slovanskou ulici. Tento týden tudy ještě projedou autobusy, ale jinak je potřeba jet objížďkou.
1: Sport.
3: Na svůj premiérový titul na okruhu WTA ještě stále čeká česká tenistka Darja Vidmanová. Na turnaji v Memphisu po něm sahala, ve finále vyzvala Rusku Liutovovou, ale po dvouhodinovém duelu nakonec padla 1-2 na sety.

0: počasí.
1: Jaké budou tento týden nejčastější věty nás Moraváků?
2: Ty jo, to je vedro.
1: A nebo ty krásno, to už se fakt nedá. Víme, jak bude dnes jasno, anebo pole jasno, jen místy tvoření kupovité oblačnosti. Denní teploty 34 až 37 stupňů. Zítra to ještě více připeče. V úterý slunečno 35 až 39. Ve středu 34 až 38 stupňů. Ve čtvrtek pole jasno, anebo oblačno 33. A příjemné ochlazení má přijít v pátek. V závěru týdne osvěžujících 26 stupňů Celsia. Tedy od dneška až do čtvrtka tropy, koupání, opalování, pocení a ochlazení. Za ní čekáme v pátek. Jak potvrdila naše meteocentrála, dnes opět vedro, horko, tropy a připomínáme ono klasické. Na rozpálených parkovištích nenechávíme v autě žádné pasažéry, děti ani domácí mazlíčky. Platí to i při tankování na benzínkách. Ono i během té chvíle se z vypnutého auta stane sauna překvapivě rychle. Na Moravě teď jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami, v Kroměříži na Kojetínské, v Šumperku na Jesenické, ve Velké Bystřici za Kruháčem na ulici ČSA, jsou také na příjezdu od Vyškova do Drnovic a další hlídka ve Zlíně na Sokolské. Za volantem v pohodě a veselí jedeme spolu i v pondělí.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

Eagle Eye Shore Save Tonight, za chvilku Baby, I Love Your Way, také Jolly Roll a Leon Karin, jejich Lighter. Radio Hana vás obklopuje vašimi nejoblíbenějšími prázdninovými hity a také během dnešních tropických teplot s vámi budeme u bazénů, na tobogánech, na lehátkách, také v jeskyních, anebo v klimatizovaných obchodech. Největší tlačenice tam budou určitě u chladicích boxů. Teď je 7 hodin 9 minut, jak vychladit naše byty bez klimatizace. To poradíme v letním servisu Radio Hana, jinak v této hodině také nabídneme horoskopy a dál spolu pečlivě hlídáme náš nejlepší hudební výběr. Pořád dnes Radio Hana posloucháte úplně poprvé a říkáte si, co to je italské léto na

0: Bergamo je historické město na severu Itošky. Bergamo je proslulé středověkými hradbami a Bergamo je také úžasné v tom, že tam jsou krásné romantické úzké uličky. A hudební uličkou Rádia Hana se dneska protáhne i tento chlapík, který hudbu miluje odmala. Jeho první klávesy mu rodiče koupili ještě ve školce. V dětství měl pár kilo navíc, takže si se spolužáky ve škole, no, řekněme, užil. Je autorem několika knih i rozchodové písničky Serenere, kterou napsal jednou takhle ve vlaku, cestou do Říma. Luciano Ferro, Serenere, jakmile vám tohle dneska ráno pustíme, volejte studio Rádia Hana, vyhrajete balík pravé italské kávy a zapojíte se do hry o pobyt v Bergamu. Už se tam vidíte? Je to lákavé, co? Řekněme si ano, hezké ráno.
1: Italské megahity, káva, těstoviny,

0: Vaše prázdninové rádio na brigádu, na chatu, do kempu, na výlety i do práce, to je Radio Hana. Na ranní šichtě nás poslouchají také policejní hlídky, které teď zdravíme do Olomouce na ulici Dobrovského. Děkujeme, že díky vám je v ulicích Olomouce bezpečněji. Další dopravní informace doplníme na vlnách Rádia Hana před 7:30. Do našich uší zaparkují další hvězdy jako Melí anebo kapela Slza. A teď v 7:18 s Martinou obhlédneme dnešní horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, motivujte se k lepším výsledkům. Býcim zaznamenáte nárůst energie. Blíženci, důvěřujte jen spolehlivým lidem. Radci, šetřit peníze je v pořádku, ale nic se nemá přehánět. Lvi, jako správní požitkáři, si vychutnáte každou minutu. Pany, hezké věci si pořizujte nejen z estetických důvodů. Váhy, nekazte si den hádkou. Štíři, občas jste až moc citliví, což si ale nevyčítejte. Střelci, snad máte dost síly, abyste zvládli celý týden. Kozorozi, zkuste zůstat nad věcí. Vodnáři, dokážete ocenit každý detail. A co my ryby, konečně pochopíme, že hektický život nám nepřináší nic dobrého.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
3: Rádio Hana,
1: Skyrock
3: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
3: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
1: z Google Play a Apple Store.
3: Stahujte,
1: poslouchejte,
3: užívejte.
4: Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Hoba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Hoba Hanušovice. Více informací na hoba.cz.
5: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
1: Rádio Hana.

0: Vaše letní rádio Hana hraje všem, kteří se třeba právě dnes po dovolené vrací od počatí, opálení a zrelaxování zpátky do práce, tak hlavně ať vám i v práci ten úsměv a ta pohoda vydrží co nejdéle. Zatímco budete kolegům, kolegyním ukazovat fotky, videa, dělit se o zážitky, tak my se podělíme o další ranní hity z rádia Hana. Rockset, také Somber už za pár vteřin. Po půl osmé v letním servisu poradíme top 4 tipy, jak v létě ochladit naše rozpálené byty a vyzkoušet ty rady můžeme klidně hned dneska, zase bude vedro. Na Moravě slunečno, jasno, nebo bylo jasno, ranní teploty v Olomouci, Boskovicích, v Přerově, také v Bruntálu, teď hlásíte kolem 20 stupňů. Přes den to bude na sandály, na plavky, na koupání, taky na hledání stínu. Teplotní maxima pro dnešek 34 až 37.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, ze Zlína, také z okolí Černé hory a nebo ze Zábřehu. Víme, jak se jezdí tady. Dobré pondělní ráno. Policejní hlídky jsou s námi v Olomouci na Dobrovského, hlídají také ve Zlíně na Okružní a v případě rychlé jízdy můžeme pokutový bloček dostat i mezi Černou horou a Lipůvkou před Milonicemi. A v Zábřehu se zdržíme kolem 5 až 10 minut kvůli opravám na Olomoucké ulici před Šelkou, je kyvadlový provoz a hotovo má být tady 20. září.
1: Rádio Hana.

0: V pondělí hrajeme všem miluším, miluškám. Zdravíme také všechny fanoušky olomoucké Signy, co byli včera na prvním domácím zápase v nové sezóně na Andrově stadionu, s kým Hanáci hráli, jak to dopadlo. Kdybyste to náhodou nezaregistrovali, všechno připomeneme na vlnách Rádia Hana po 7:45. A teď 7 minut po půl 8 jsou tady rady a tipy, jak přežít prázdninová vedra. Třeba dneska slunečno, teploty až na 37 stupních Celsia.
1: Rádio Hana a letní servis.
0: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5 000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympik. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno na

0: Dvě minuty po tři čtvrtě na osm, Radio Hana je ve skvělé letní formě, prázdniny ty jsou ve své druhé polovině, dneska bude teplej přibližně o 7 stupňů než včera, máme takhle při pondělku naměřit 34 až 37 stupňů a Sigma Olomouc včera ukořistila první prvoligové body v nové sezóně na Andrově stadionu díky remíze 2-2 s Mladou Boleslaví. Kouč Hanáků Pavel Hapal vysílá s námi.
1: Co se týká zápasu jako takového, ať už Boleslaví nebo nás, tak si myslím, že to byl pěkný zápas nebo výborný zápas nahoru dolů, ale co se týká výsledku, samozřejmě to jsme zklamaní, protože jsme chtěli urvat 3 body.
0: I to jsou rychlé ranní informace od Rádia Hana pro vás. Pro pondělí 3. srpna na dohled další zprávy Rádia Hana. Dřív než ostatní před 8 hodinou. O víkendu hasiči na Opavsku vyhlásili 3. stupeň poplachu. Víc

0: Soněnem italském leže Rádia Haná vyhlížíme v té další hodině Tiziana Ferra. Rádio Haná stvořeno pro vaši pohodu a také proto, abyste se dneska neupekli. Bude vedro, více už ve zprávách.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je pondělí 3. srpna. Máme tu informace pro řidiče na Olomoucku. Začíná oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou. Práce omezí osobní i veřejnou dopravu v místě. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a budou platit do 31. srpna. Podrobnosti má web report.cz.
2: Přerov aktuálně.
3: Obnovu zanedbané prvorepublikové pasáže připravuje Přerov. Město do půlky srpna hodlá průchod zcela vyklidit, ukončuje nájmy v nebytových prostorech a neprodlužuje smlouvy v bytech. Objekt i častěji uklízí. Město Přerov odkoupilo pasáž spojující ulice Kratochvílova a Palackého v březnu za 42 milionů korun s cílem vrátit jí reprezentativní vzhled. Nyní budova prochází stavebně technickým posouzením a píše o tom i dnes.cz.

0: Požár nedaleko hranic Olomouckého a Moravskoslezského kraje zlikvidovali hasiči. Včera ukončili zásah u požáru lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, s nímž bojovali od čtvrtka. Na místě se vystřídalo přes 70 jednotek hasičů i vrtulníky. Plameny se po vyhlášení třetího stupně požárního poplachu podařilo plně zlikvidovat. Příčina požáru je v šetření. Sport. První bod do tabulky fotbalové první ligy si v novém ročníku připsala Sigma Olomouc. Hanáci vyzvali na domácím trávníku Mladou Boleslav a remizovali v utkání druhého kola 2-2.
1: Tak já, co se týká zápasu, hlavně první půle, si myslím, že to byl skvělý zápas z naší strany hlavně, protože samozřejmě Boleslav se snažila chodit do těch breakových situací spíš, z toho jsme samozřejmě dostali gól, dokázali jsme na to zareagovat, ale měli jsme tam dost situací v té první půli, kdy jsme mohli přidat ten druhý gól, to se nám nepodařilo. Druhá půle už z naší strany nebyla tak silná.
0: Komentoval výkon Sigmy Olomouc kouč Pavel Hapal.
2: Počasí. Po víkendovém ochlazení se na Moravu opět vrací vedra a kdyby se nám po náměstích a po parcích procházeli velbloudi, nikoho by to asi nepřekvapilo. Víme, jak bude, dnešní denní teploty 34 až 37, většinou jasno anebo polojasno, jen místy tvoření kupovité oblačnosti. Tropy mají pokračovat až do čtvrtka, zítra slunečno 35 až 39, ve středu 34 až 38, ve čtvrtek 33 stupňů, předposlední pracovní den tohoto týdne má být polojasný anebo oblačný. Příjemné ochlazení má přijít v pátek, v závěru týdne nás osvěží 26 stupňů Celsia. Co jsme si řekli, tedy od pondělí do čtvrtka horko, sluníčko, vedro, tropy, klimatizace na max a ochlazení zařídí pátek.
3: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Blesková doprava z Olomouce, ze Zlína, také z okolí Černé hory a nebo ze Zábřehu. Víme, jak se jezdí tady. Dobré pondělní ráno. Policejní hlídky jsou s námi v Olomouci na Dobrovského, hlídají také ve Zlíně na Okružní a v případě rychlé jízdy můžeme pokutový bloček dostat i mezi Černou horou a Lipůvkou před Milonicemi. A v Zábřehu se zdržíme kolem 5 až 10 minut kvůli opravám na Olomoucké ulici před Šelkou, jak je vodlový provoz a hotovo má být tady 20. září.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
4: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Jednoduše víme, že s rádiem je ráno, s rádiem je den a s rádiem je život krásnější. 8 hodin, 2 minuty, dobré ráno, posloucháte své letní Radio Hana. Tak už tady máme srpen. Co chcete stihnout ještě v druhé polovině prázdnin? To je dnešní top téma na Facebooku Rádia Hana. Vašim letním plánům, vizím i přáním bude patřit prázdninová ranní topka Rádia Hana už za pár vteřin. A teď se pojďme společně vydat do osmdesátek. Vracíme vaše vzpomínky. Michael Jackson.

vás v pondělí ráno 3. srpna osvěžuje prázdninovými hity s ohledem na dnešní tropy tady u nás na té naší milované Moravě. Asi trošku tušíme, jak u našich dětí bude vypadat pondělní jídelníček na snídani zmrzlina, na oběd meloun, na svačinu na nuky. Po víkendu se opět vrací tropy, jak od nás víte, dneska sluníčko 34 až 37 stupňů Celsia. Za pár minut venku se člověk stihne pořádně zapotit a nás teď v 8.09 zajímá, co dalšího byste ještě chtěli stihnout a prožít během druhé poloviny prázdnin. Píšeme si o tom na Facebooku Rádia Haná. Posluchačka Sonja má jasný plán vymlátit všechny komáry v baráku. Veronika se těší na rovču stanování, na výlet vlakem do Kovozo. Dušan už vyhlíží 10denní cestování po Kambodži. A co dnešní oslavenkyně Miluše, která má svátek? Ta má jediné přání. Najet co nejvíc kilometrů na kole a pokračovat v tom ideálně i po prázdninách. Super! A co chcete během druhé půlky prázdnin stihnout vy? Tábor, dovolenou, cestování, brigády, nebo třeba práci na chatě, nebo už v srpnu jenom chodit do práce? Jak to vidíte? Facebook Rádia Haná patří vám. Dejte vědět. Dobré ráno!

0: Každé ráno, každý den s vámi, ať už dneska budete v pohodlných kraťasech, ve vzdušných šatech, v pekařské zástěře nebo v zaprášených monterkách. A na vás bude provázet po celý den. Budeme dál hrát vaše nejoblíbenější prázdninové hity. Na cestě jsou třeba Shepard nebo zpěvák Seal, jeho Crazy za 90. My vám dneska ráno v pondělí děláme parťáka i na moravských silnicích. Naše dopravní centrála teď upozorňuje na nehodu, na dlouhou kolonu. Na trase Přerov Olomouc u Kokor, podrobnosti před 8:30 a teď výběr z kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70. slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energie jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádio Haná.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Život, to je Radio Hná, jsme stanice pro celou vaši rodinu, pro všechny přátelé, kolegy v práci i pro všechny táborníky, kterým dneska začíná třeba další turnus u lesa. Je pondělí 3. srpen, náš rádiový astrolog už po 8:30 přinese výhled na celý týden, včetně jedné úžasné novinky pro nás, pro rodiče malých dětí. A předtím v 8:27 je tady kontrola moravských silnic a také ranních teploměrů. Nový den začínáme v Olomouci, Poničově, v Hranicích, také v Blansku mezi 19 a 20 stupni, 22 stupni Celsia. Takové jsou ranní teploty pro tuto chvíli. Přes den převážně slunečno, jasno anebo polojasno, jen místo tvoření kupovité oblačnosti a denní teploty skoro jako v Africe. 34 až 37 stupňů Celsia. Doprava. Bouračka mezi Přerovem a Olomoucí, také mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda na trase z Přerova na Olomouc. Za Kokorami dlouhá kolona, vzít to můžeme přes Brodek, Mátín a Krčmaň. Kolony jsou také kvůli další bouračce mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm u obce Spytihněv. V obou směrech je to zhruba na 10 minut. Za volantem v pohodě a veselí. Jedeme spolu i v pondělí.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Podcast.

0: od Pink Walk Me Home se řadí na vlnách Rádia Haná do naší kategorie nejoblíbenějších letních hitů. Dál budeme vaše nejlepší letní klimatizace, další svěží pecky do ranní topky Rádia Haná přiveze Taylor Swift, také Tiziano Ferro, dáme si jeho Serenere. Ano, po 8:45 to bude pozvánka k naší prázdninové soutěži Italské léto Rádia Haná. A teď 4 minuty po 8:30 navazujeme astro spojení s hvězdnou oblohou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
0: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
2: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
0: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
1: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Snídá s námi Taylor Swift, Radio Hana vás obklopuje vašimi nejoblíbenějšími hity a také během dnešních tropických teplot s vámi budeme u bazénů, na tobogánech, skladit se můžeme také na výletu do jeskyně, anebo třeba v klimatizovaných obchodech, jo, tak tam budou největší tlačenice u chlaďáků. Teď je 8:45, posloucháte Radio Hana a naši ranní topku, dál spolu hlavě pečlivě hlídáme náš nejlepší hudební výběr, protože kdykoliv se může ozvat soutěžní song našeho italského léta.
1: Italské léto na Hané.
0: To je italské léto Rádia Hana, náš hudební prázdninový speciál. Každý den vám hrajeme prosluněné letní italské hity, rozdáváme italské speciality a na konci prázdnin rozdáme také luxusní pobyt v úžasném Bergamu. Bergamo, historické město na severu Itálie se středověkými hradbami a krásnými romantickými úzkými uličkami. Hudební uličkou Radia Hana se právě teď protáhne taky ten chlapík, který hudbu miluje odmala. Jeho první klávesy mu prý rodiče koupili ještě ve školce. Když byl kluk, tak měl prý pár kilo navíc. Proto si z něj spolužáci ve škole celkem nehezky utahovali. Je autorem několika knih i rozchodové písničky, která se jmenuje Serenere. Napsal ji jednou takhle ve vlaku cestou do Říma. A tohle to je dnešní ranní soutěžní megahit italského léta. Volejte právě teď, vyhrajte balík pravé italské kávy a zapojte se do hry o pobyt v Bergamu. Už se tam vidíte.
2: Radio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.
3: Ripenserai.

0: A první hudební nástupiště Rádia Hana přijíždí hit parádový vlak z Itálie, strojvůdce Tiziana Ferra přiváží i naši posluchačku Dominiku z Veselíčka u Lipníků nad Bečvou. Dominiko, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Jak často jezdíte vlakem?
1: No, vlakem teď už skoro vůbec, za těch vysokoškolských let jsem vlakem jezdila každý týden, když jsem jezdila na koleje do Ostravy, ale teď se přiznám, že už skoro vůbec, maximálně když si s kamarádkami uděláme výlet, tak třeba do Budapešti jsme jeli, do Bratislavy, ale minimálně teď.
0: A přitom ve vlaku se toho dá stihnout a zažít tolik, třeba tento italský superhit Tiziano Ferro napsal ve vlaku cestou do Říma. My se na Facebooku Rádia Hana dneska ptáme, co byste chtěli stihnout ještě během druhé poloviny prázdnin. Dominiko, jak to máte vy, jaké jsou vaše vize, plány, protože už se nám to přehouplo do srpna, tak co byste chtěla prožít?
1: Ano, přesně tak, takže dovolenou už máme za sebou, takže teď už spíš v té druhé polovině léta takové výlety s dětmi, užívat si na zahradě, bazén a tak dále. Nic velkého už neplánujeme.
0: To zní jako super plán, Rádio Hana vám u toho bude hrát a hlavně Dominiko, druhá půlka prázdnin vám bude chutnat ještě více díky italskému letu.

vyberte balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně, jděte na ravazio.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd. Italské megahity. Káva. Yes.

0: domácí věrné Radio Hana. Zdravíme z našeho olomouckého studia z centra města. Vaše prázdninové rádio na brigádu, na chatu, do kempu, na výlety i do práce, to jsme my. A ta dnešní ranní topka Radio Hana, de facto 1. srpnova, byla plná top hitů a také zajímavostí. Pozdravili jsme všechny fanoušky, se kterými jsme se včera potkali na Andrově stadionu v Olomouci. Fandili jsme. Remízu 2-2 z Boleslaví u nás hodnotil trenér Sigmy Pavel Hapal.
1: Co se týká zápasu jako takového, ať už Boleslaví nebo nás, tak si myslím, že to byl pěkný zápas nebo výborný zápas nahoru dolů, ale co se týká výsledku, samozřejmě to jsme zklamaní, protože jsme chtěli urvat 3 body.
0: Dnešní ranní italské léto Radia Hana urvala, lomeno ovládla Monika z Veselíčka. Moni.
2: Ahoj, tady Dominika z Veselíčka u rybníku nad Bečou. Každý den, když jdu do práce, poslouchám Radio Hana a vyhrála jsem balík pravé italské kávy. Jsem moc ráda, protože kávu pijí každý den, mám jí moc ráda a tímto Radio Hana děkuji a na Veselíčku bude tím pádem ještě veselý.
0: Ano, Dominiko, srdečně zdravíme. Také jsme zjišťovali, co všechno ještě chcete stihnout během druhé poloviny prázdnin, protože už máme srpen 3. Další ranní topka zítra a dnes po 9. hodině spolu stihneme perfektní hodinovou túru do 1 roku. Ano, dobře, typujete, hádáte, bude procházka paměti.
3: Hit za hitem. Hit za...

0: mezi 9. a 10. to nejlepší z jednoho 90. roku. Korona, taky David Koller. Další účastník našeho italského léta by měl být a uvidíme, jestli se ozve po 9. nebo ne, Humberto Tocci. Teď jsou tu aktuální zprávy. Tomáš Gottwald má slovo. Hezké dopoledne.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Olomouc si zítra připomene 720 let od zavraždění krále Václava III. Tento hold poslednímu přemyslovskému králi přinese pietní akt, zvonění zvonů katedrály svatého Václava i na svícení historické radnice. 16-letý panovník byl zavražděn v Olomouci 4. srpna 1306 během příprav na tažení do Polska. Se smrtí Václava III. Rod přemyslovců vymřel po mužské linii. Kdo vraždu spáchal či objednal, se dodnes spolehlivě neobjasnilo, píše o tom ČTK.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Důležitá změna pro seniory. Začala platit novela zákona, která umožňuje seniorům předčasně ukončit penzijní spoření bez sankcí. Změna řeší situaci z roku 2024, kdy stát přestal vyplácet starobním důchodcům příspěvky a nespravedlivě je tím v systému uzamkl. Lidé, kteří kvůli předchozím pravidlům smlouvu zrušili a vrátili státní příspěvky nebo přišli o vklady, mohou požádat o jejich navrácení, informuje o tom Ministerstvo financí.
1: Sport.
3: Laura Samson vybojovala nejcennější trofej své dosavadní kariéry. 18-letá česká tenistka ovládla finále antukového turnaje WTA v Rumunsku v Terku Mureš. Porazila nasazenou jedničku Španělku Kevedovou 2-1 na sety. Na úvod výhra pro Hanáky. Bčko fotbalové Sigmy Olomouc vstoupilo o víkendu do nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy, a to vítězně. V prvním kole třetí ligy vyzvalo venku Vsetín a zvítězilo jasným výsledkem 5-0.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled
4: i v pondělí.

0: počasí.
1: Jaké budou tento týden nejčastější věty nás moraváků?
2: Ty jo, to je vedro.
1: A nebo
2: ty krásno, to už se fakt nedá.
1: Víme, jak bude dnes jasno anebo polojasno, jen místy tvoření kupovité oblačnosti. Denní teploty 34 až 37 stupňů. Zítra to ještě více připeče. V úterý slunečno 35 až 39. Ve středu 34 až 38 stupňů. Ve čtvrtek polojasno anebo oblačno 33. A příjemné ochlazení má přijít v pátek. V závěru týdne osvěžujících 26 stupňů Celsia. Tedy od dneška až do čtvrtka tropy, koupání, opalování, pocení a ochlazení. Za ní čekáme v pátek.
0: Doprava.
1: Bouračka mezi Přerovem a Olomoucí, také mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm. Víme, jak se jezdí tady. Nehoda na trase z Přerova na Olomouc. Za Kokorami dlouhá kolona, vzít to můžeme přes Brodek, Mátín a Krčmáň. Kolony jsou také kvůli další bouračce mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm u obce Spytihněv. V obou směrech je to zhruba na 10 minut. Za volantem v pohodě a veselí. Jedeme spolu i v pondělí.
0: Rádio Hana.

Nezaprší a nezaprší, co? Samba v kapkách deště, alespoň takhle ve vysílání Rádia Hana. My jsme proklouzli do 9. hodiny. Už je vám taky vedro, stejně jako nám. No, dneska máme na Moravě namířit až 37 a také proto se budeme dál osvěžovat nejlepším hudebním výběrem. V této hodině to nejlepší z jednoho roku. Připomeneme jednoho chlapíka v sukni a uslyšíme parádní pravdivý příběh o 90. brigádě, která změnila ne jeden, ale která změnila hned tisíce životů. Poslouchejte dál. Devadesátky chladí, devadesátky jedou, devadesátky baví. Na rádiu Hana, Bon Jovi. Do kterého roku se vracíme? Hezké dopoledne.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Máme pocit, že když tohle posloucháme tady u nás v Rádiu Haná, tak nám cukají koutky a tak nějak nevědomně se usmíváme a je nám dobře. A tohle to je naše dopolední prázdninová pohoda. Nad studiem Rádia Haná by takhle v pondělí dopoledne klidně mohla blikat velká neonová cedule s nápisem Milujeme devadesátky. Celou hodinu mezi 9. a 10. se opět procházíme jedním rokem. Tehdy Fade No More zpívají dechberoucí Easy, hodně velká pohodička, co? No a v Americe má premiéru luxusní americká komedie Táta v sukni.
1: No, podáš si inzerát na seznámení, RSVŽ a 3D, HLSRM za účsně.
2: Dám si inzerát na hospodyni.
3: Volám ohledně inzerátu, který jsem si přečetla v novinách.
0: Ano, v hlavní roli exceluje chlapík, který by minulý měsíc oslavil narozeniny. Byl to charismatický Robin Williams. No a ten ve filmu Táta v sukni. Víte, o čem to bylo? Řešil manželské peripetie, rozvod a aby viděl své dvě děti. Ne vlastně dvě děti, on měl tři děti, vidíte? Tak aby viděl své tři děti, rozhodl se převléknout za chůvu.
2: Nemohla byste se přijít představit v pondělí večer v 7:30?
3: Moc ráda, drahá.
2: Výborně. A vaše jméno?
3: Mé jméno?
0: No,
3: já vám už to neřekla.
0: Jak se jmenoval?
2: Ne.
0: No?
3: Paní Doubtfireová.
0: Taky si vybavujete Robina Williamse jako starou paní Doubtfireovou. No a typněte si hlavně, jak dlouho musel Robin každý den před natáčením strávit v maskérně. Tým Procházky paměti Rádia Haná to pro vás zjistil a možná tomu nebudete ani věřit. Více už po 9:30. Dneska v Procházce paměti Rádia Haná Táta v sukni a taky roztančená Robines a její Show Me Love. Těšte se na další nesmrtelné pecky a užijte si náš prázdninový výlet do 90. Posloucháte Rádio Haná a Procházku paměti Show Me Love.
4: Rádio Haná a Procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
7: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás. Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
8: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
7: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
9: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
7: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
9: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
10: Firma Havelka Uhelné Skaly, dobrý den.
11: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
10: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
12: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
17: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
18: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
19: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
20: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
19: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
21: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
22: Rádio Hana, Procházka pamětí.

0: jen a jen pro vás. Takhle během prázdninového dopoledne 90 na rádiu Hana Robin S.A. Show Me Love. Na světě je spousta rádií, nepřeberné množství playlistů, více či méně zajímavých podcastů a vy přesto v pondělí dopoledne posloucháte své moravské Radio Hana. Moc si toho vážíme, dál pokračujeme v naší první srpnové procházce pamětí tohoto roku. Ono, každé všední dopoledne mezi 9 a 10 hrajeme hity z jednoho roku, říkáme nápovědy a vy ten rok máte odhalit. Dneska třeba pomocí této americké komedie, možná poznáváte už znělku. Takový typický filmový 90-kový americký zvuk, co? Těm komedím. V hlavní roli Robin Williams, ten řeší rozvod a aby se svými dětmi byl co nejčastěji, tak se vydává za starší milou hospodyni, za starší milou paní na hlídání.
1: Nemohla byste se přijít představit v pondělí večer v 7:30?
2: Moc ráda, drahá.
1: Výborně. A vaše jméno?
2: Mé jméno? Já vám ho ještě neřekla?
1: Ne.
2: Paní Doubtfireová.
0: Ano, tak to je táta v sukni. Vy se nás ptáte, jak dlouho trvalo Robinovi Williamsovi každý den změnit se ve starou paní Doubtfireovou. My jsme pátrali a náš tým procházky paměti přišel na to z věrohodných zdrojů na internetu, že prý Robin Williams každý den v maskérně při natáčení táty v sukni strávil kolem neuvěřitelných 4 hodin.
2: Muž, který dává takový dárek, chce obvykle víc než jen kousek srdce. Kdo maže, ten jede, že?
3: Prosím?
2: Však víte, drahý, dělat vrzi vrzi, česat pěšinku. Vyvenčit celý mejše.
0: Takhle, v tomtéž roce, kdy je Robin Williams tátou v sukni, k nám do rádia Hana nastupuje jedna z našich prvních moderátorek. Pro něj to měla být jenom chvilková brigáda, která se nakonec stala celoživotní vášní. Změnila její život a konec konců i životy nás všech, protože od té doby je tady stále, stále ji posloucháme, stále ji máme rádi. To je naše Martina Kvítko. A když je naše Kvítko poprvé za mikrofonem rádia Hana, tak vám pouští třeba i tuhle novinku od Headway, What is Love? Přesně ta nás čeká už za pár vteřin. Posloucháte 90-kovou procházku paměti rádia Hana. Myslíme si, že nápověd je dneska dost. Co vy a vaše tipy? Který rok spolu obdivujeme dneska?
4: Rádio Hana a procházka paměti.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
6: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: Rádio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.

0: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
1: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
2: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
3: Proto ne.
2: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
3: Proto taky ne.
2: Tak proč?
3: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
2: Ale koupil.
3: Fakt?
2: Fakt.
3: Oh, ty jsi nejlepší.
2: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
9: Rádio Hana, Procházka pamětí.
10: Hrajeme songy z jednoho

0: Vzpomínková show Procházka paměti Rádia Hana je jako bonboniera, ne že by byla tak roztečená v těch letních dnech, ale nikdy nevíte, co ochutnáte. Dneska ochutnáváme 90-kové hudební superhity v Procházce paměti Rádia Hana. No je to naše sladká hudební harmonie, Sweet Harmony, to právě dohrává. A jestli ještě pořád nevíte, do kterého roku vás bereme dneska, tak máte posledních 20 vteřin na rozmyšlenou. Inu, je to rok, kdy Aerosmith vydávají píseň o lásce. Crying. Známe to všichni, láska nás dokáže vynést vysoko do oblak a když to nejméně čekáme, tak s námi může třisknout tvrdě o zem. A stejně bez lásky nedokážeme žít a nechceme bez ní být, že? Řekněme si. Kdykoliv se kohokoliv tady u nás v Rádiu Hana zeptáte, jaké jsou největší rokové bloužáky Aerosmith, každý vám řekne buď Amazing, taky Crazy, anebo Crying. A my si Crying od Aerosmith za 90 dáváme právě teď. Už se nám to rozjíždí, přátelé, kamarádi, milovníci 90. Do kterého roku se dneska vracíme? Tady je odpověď.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1993.

0: Procházce paměti Rádia Hana v naší vzpomínkové show, to nejlepší od Aerosmith 90. léta. Jejich Crying je o lásce, která nás dokáže leckdy vynést až do oblak. A když to neméně čekáme, často s námi třískne tvrdě o zem. Přesně o tom je tahle písnička Crying před 10. hodinou. Ve vysílání Rádia Hana už je také Martina Kvítko. Vítám tě, ahoj, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny a já nechci říkat, že s Aerosmith tak trochu pláču, ale přece jenom vracím se do vysílání po nějaké době, ale dneska je to suprová procházka pamětí. Dneska tady máme bezvadné vzpomínky, rovnou můžu říct rok 1993, je to tak?
0: My jsme dneska vzpomínali na dvě zásadní věci, jednak jsme vzpomínali na Robina Williamse, který by minulý měsíc oslavil narozeniny. Připomněli jsme si paní Doubtfireovou, tedy tátu v sukni, a současně jsme si řekli o tom, jak jedna brigáda dokáže změnit život ne jednoho člověka, ne jednoho, ale tisíců lidí. Ty jsi nad tím takhle nikdy nepřemýšlela.
1: Ne, tak to mě vůbec nenapadlo.
0: Ale je to pravda.
1: Že vlastně ano, ale když se na to podíváš touhletou optikou, ano, jedna brigáda, na kterou jsem já šla v létě v roce 93, už jsem tady zůstala a tak to zní hezky, to já tady možná ještě chvilku na té brigádě zůstanu.
0: No ne, stoprocentně, přátelé, já vím, že se bavím o vás a současně taky o sobě, protože i já v 90. letech jsem Rádio Hana poslouchal tehdy ještě jako malý kluk a měl jsem a dál mám Martinu Kvítko velmi, velmi rád. Je tady s námi právě od toho roku 1993 ve vysílání Rádia Hana a pravidelně si je taky na táborech a jak si sama zmínila, tak se zvrátila teďka z táboru po 3 týdnech.
1: Ano, 3 týdny. Já se jako zamýšlím nad tím, co bylo letos úplně nejvíc důležité, nebo když se řekne tábor, letošní tábor, co se nám vybaví jako první, tak jsou to vosy. Letos teda fakt
0: hodně.
1: Jako hodně vos. Jako varuju všechny, prosím vás, vybavení pro děti po 10. hodině v našem vysílání, co byste neměli zapomenout zabalit dětem na tábor, nebo co by nemělo chybět v táborové lékárničce.
0: Martina Kvítko, vysílání Rádia Hana už po 10. hodině. Hit za hit.

0: to nahané. Možná už po 10. hodině bude Umberto Tozzi.
1: A tady už se na vás usmívá Tomáš Gottwald. Další přehled aktuálních zpráv, počasí i doprava.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Svou důležitost v přírodě ukazuje revitalizované mrtvé rameno řeky Moravy v Olomouci. Vědci v něm nově potvrdili výskyt 15 druhů ryb. Při vyšší hladině Moravy se s řekou rameno propojuje a proplachuje. Píše o tom webolomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kdo to tu pořád létá? Obyvatele Litovle už několikrát probudil neukázněný letec motorového rogala. Naposledy včera hlučně kroužil po 6. ráno nad domy. Místní městské policie už s narušitelem došla trpělivost a vyhlašuje po něm pátrání, informuje deník. Proměnou nyní přes prázdniny.

0: dochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události. I moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Organizovaný zločin v Česku prošel proměnou. Dříve dominantní násilí vystřídala promyšlená ekonomická kriminalita. Oznámila to Národní centrála proti organizovanému zločinu. Významným tématem se stává vykořisťování pracovní síly.
1: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíš do té ekonomické oblasti, je to kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky, a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legální nebo nelegální, tam ještě vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s trestnou činností, která tady prostě je.
0: Řekl Jiří Mazánek z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Sport. Turnaj, který ukazuje nové talenty, prestižní Hlinka Grecky Cup pro hokejisty do 18 let. Dnes na mezinárodní turnaj v Edmontonu vstupuje i mladá česká reprezentace. Na úvod vyzve v 21 hodin našeho času tým Spojených států.
2: Počasí. Po víkendovém ochlazení se na Moravu opět vrací vedra a kdyby se nám po náměstích a po parcích procházeli velbloudi, nikoho by to asi nepřekvapilo. Víme, jak bude, dnešní denní teploty 34 až 37, většinou jasno anebo polojasno, jen místy tvoření kupovité oblačnosti. Tropy mají pokračovat až do čtvrtka, zítra slunečno 35 až 39, ve středu 34 až 38, ve čtvrtek 33 stupňů, předposlední pracovní den tohoto týdne má být polojasný anebo oblačný. Příjemné ochlazení má přijít v pátek, v závěru týdne nás osvěží 26 stupňů Celsia. Co jsme si řekli, tedy od pondělí do čtvrtka horko, sluníčko, vedro, tropy, klimatizace na max a ochlazení zařídí pátek.
3: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
4: Bouračka v Olomouci, policie v Letovicích, také na D1 u Vyšková. Víme, jak se jezdí tady. Řidička Lenka vzkazuje, pozor v Olomouci, auto na střeše, na křižovatce Rooseveltské a Velkomoravské, jedná se o bouračku s tramvají. Musíme to vzít objížďkou přes ulice Zvykova a Švajcerova. A kde se potkáváme s policejními hlídkami v pondělí dopoledne? V Letovicích na Pražské, také na 226. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Brno. Jeďte opatrně a dávejte pozor na sebe i na naše další posluchače.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Tak tohle je vaše letní Rádio Hanám. Hrajeme do práce, na brigádu, na chatu a třeba taky na tábor. Tak doufejme, že všechno je OK, že děti jsou v pořádku, žádné úrazy a od hygieny jenom samá chvála. Ovšem pozor, přátelé, letos nám řádí vosy. Hodně vos, teda alespoň v lesích okolo Bouzova 100%. Takže co mít u sebe pro jistotu? Je to fenistyl, cibule, studený obklad. No a k tomu dál italské leto na Hané, tak to je značka Ideál.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD.

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Tady je Rádio Hana. Taky o prázdninách.

Na NQC Friday, I'm in love, tak my tady máme pondělí s Rádiem Hana, jste určitě v té nejlepší letní formě a my pro vás máme taky ty nejlepší letní tipy. Už

0: trochu možné. Tak se osvěžíme a užíváme si dál ten nejlepší hudební výběr. Už za chvilku je tu Mekki a nebo Shakira.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Dřevo Op, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
7: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: poslouchejte a třeba to opravdu ještě bude. Teď zprávy, Rádio Haná, jdeme na to.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Vítejte u dalších zpráv.
4: Rekordní návštěvnost mají v těchto dnech mladičské jeskyně u Litovle. Chodí i 300 lidí denně. Zatímco venku ukazují teploměry třicítky, v jeskyních se teplota drží kolem 10 stupňů. Lidé se míří za ochlazením, píše Report.cz. Řidiči v Šumperku, dnes tu začíná oprava povrchu Žerotínovy ulice, potrvá do 28. srpna. Zavřený je kvůli tomu úsek od Kruháče u

základní umělecké školy po Slovanskou ulici. Tento týden tudy ještě projedou autobusy, ale jinak je potřeba jet objížďkou. Regionální historie na poštovní známce. Na známkách se zobrazí unikátní druh keramiky ze Šumperska, loštický pohár. Měl puchýřovitý povrch a často několik uch a byl velmi oblíbeným zbožím ve střední Evropě do poloviny 16. století. Český film v zahraničí. Do britských kin míří komedie Pět švestek režiséra Jana Sviráka. V Česku snímek přilákal přes 120 tisíc lidí a patří k nejlepším filmům roku. Na britských plátnech se přitom za dobu samostatné České republiky ve větším měřítku prosadili pouze tři české tituly. Kolia, Tmavomodrý svět nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Píší o tom Novinky.cz. Sport. Přední tenista prostějovského klubu Vítkopřiva vyrazí do prvního kola turnaje ATP v Montrealu. Dnes po 17. hodině našeho času vyzve na úvod domácí divokou kartu Kanaďana Gallarnoa. Uvidíme, zda se Vít probojuje dál.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Víme, že tady máme další vlnu horkého vzduchu z Afriky. Odpolední maxima se na sluníčku zastaví těsně pod 40. Nejčastěji by to mělo být v rozmezí 34 až 37 stupňů. A na Moravě nás tento týden čekají taky tropické noci. Noční dusno může zejména ve větších městech umocňovat už tak vysokou biozátěž. Takže klimatizace je teď naše nejlepší kámoška. Víme, jak se jezdí tady, víme, že větší nehoda nám komplikuje dopravu v Olomouci. Je to na křižovatce Velkomoravská, Rooseveltova. Jde o srážku auta s tramvají. Na místě jsou úplně všechny záchranářské složky, je to uzavřený jeden pruh a aktuálně nejde odbočit k Penny v Olomouci na Rooseveltově. Bouráme taky na trase Šumperk Dolní Studénky a Ťukanec dvou osobáků máme hlášený v Hanušovicích v ulici Hlavní. A policejní hlídku můžeme potkat na Přerovsku. Na silnici 47 u obce Prosenice. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Nahané, vracíme zpátky 90. Tohle to je Breakfast at Tiffany's. Ano, snídaně u Tiffanyho. No, on se spíš blíží čas oběda a pokud máte chuť na kvalitní italské těstoviny, tak ještě v téhleté hodině to samozřejmě můžeme vyřešit, protože pokračuje naše italské léto, Nahané. Zůstaňte s námi, za chvilku je tu taky kapela Krištof.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Rádio Hana.
7: Nejlepší.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: tohle je vaše letní rádio Hana, aktuální čas 11.38. Přátelé, my se dostáváme do fáze, kdy budeme hlásit, že se ochlazuje na 30. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Vedro, pecen, super tropy, na Hané naštěstí víme, jak si s tím poradíme.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás. I v pondělí.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5 000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 000. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
7: Luskni CZ.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni CZ. V Mžiku doručíme.
1: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: Tak snad vás ochladil tenhle ten holomráz od slzy a snad si s námi dál užíváte italské léto na Hané.
1: Italské léto na Hané.
0: Tak ať už je větší anebo menší vedro, celé prázdniny, nejenom v červenci, ale také teď v srpnu, pro vás máme italské léto na Hané, což znamená, že každý den si hrajeme italské megahity, každý den rozdáváme taky italské dobroty. Ráno je to káva, odpoledne sýry, no a teď v čase kolem oběda od nás můžete získat luxusně a velmi kvalitní těstoviny. A navíc, pokud se dovoláte a ještě se zaregistrujete přes naše stránky radiohana.cz, tak můžete být taky ve hře o třídenní pobyt, o super výlet pro dva přímo do italského Bergama. Takže teď je to na vás. 585 22 55 88. Volejte, my vám k tomu zahrajeme další italský megahit, bude to Umberto Tozzi a my rozdáváme italské těstoviny, jdeme na to.
1: Mega hity, káva,

0: Umberto Tozzi, narozen ve znamení ryb, rodák z Turína, slavný italský zpěvák, slavný italský hudební skladatel. Také dnes tady pro vás máme další italský megahit a pokračuje Italské léto na Hané. Buongiorno, na drátě by teď měla být posluchačka Helenka, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravíme, odkud tam vlastně voláte, Helenko?
1: Já volám z Bruntálu.
0: V Bruntále, jak dobře umíme v Bruntále italsky?
1: No, úplně nic moc, jakože nic.
0: Jakože, ale buongiorno zvládáme.
1: Buongiorno, ano, jo, jo,
0: a nebo, jo. Jako, a nebo, ano, jo. Mile, grácie, děkuji, grácie, grácie.
1: To bychom
0: se domluvili. Helenko, vy jste se dovolala do naší soutěže, to je Italské leto na Hané, a když se ještě zaregistrujete na našich stránkách na radiohana.cz, tam je ten správný odkaz, klidně byste si mohla udělat výlet přímo do italského Bergama, což by znamenalo, že tam byste ten italský slovníček ještě jako by nějak prosvištěla, že byste si ho mohla ještě nějak prohloubit. Mm-hmm. Koho byste třeba na takový výlet vzala sebou?
1: Ještě nějakého miláčka mojeho.
0: Dobře. Tak uvidíme, jestli to klapne, ale těstoviny, ty jsou tam stoprocentně, takže kvalitní těstoviny, které si můžete dát kdykoliv, nejenom na oběd a nejenom letos o prázdninách, je to prostě velikánská hromada těstovin. Vydrží to nějakou tu chvilku. Helenko, gratulujeme a díky, že jste nám zavolala.
1: Mějte a já vám moc děkuji, jste super rádio. Mějte se krásně, krásnou dovolenou a volno, naschle.
0: Děkujeme, naschle.
2: Sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravasiocafe.cz.
0: A další porci italských sýrů pro vás budeme mít dneska odpoledne.
4: Rádio Hana.
5: Vaše letní rádio.

Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se

0: jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.
1: Kroměřížsko aktuálně.
0: A opravuje se i v Kroměříži. Do pořádku se dá hojně využívaný chodník mezi ulicemi Havlíčkova a Sadová. Dostane nový povrch. Dělníci začínají pracovat na úseku od Sadové ulice. Hotovo má být do konce listopadu.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Nejvyšší soud přichází s důležitým rozhodnutím pro odběratele plynu. Rozhodl, že vyúčtování od dodavatelů nelze automaticky považovat za správná a bezchybná. Pokud se nám tedy na faktuře něco nezdá, máme plné právo se bránit, píše ČTK.
2: Sport.
0: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne tentokrát.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude, víme, že nás čeká další zkouška odolnosti, protože je tady opět velmi horké počasí. Dneska na Moravě většinou 32 až 36 stupňů, v úterý a ve středu 34 až 40. Ve čtvrtek by to mělo být nejčastěji kolem 35. Jinými slovy, je tady další vlna veder tohoto léta. Přesná maxima ještě ovlivní oblačnost a taky případné lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, na kolika místech se tento týden dostaneme přes supertropickou čtyřicítku.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme o policejní hlídce v Olomouci Holici, na Sladkovského, anebo taky v Horce na 1. máje. A máme i nové dopravní omezení na Olomoucku. Ode dneška je totiž uzavřená silnice právě do Horky a do Křelova. Objízdná trasa vede přes Skrbeň a Chomoutov. A nehoda dvou aut se ještě dořešuje na trase Šumperk Dolní Studénky. Tak přejeme hlavně šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Poledne na Hané.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
6: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Džorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
7: Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme pondělí na jedničku.
0: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

0: Ústecký kraj a Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava podepsali memorandum o spolupráci. Jeho výsledkem bude otevření nového studijního oboru Smart Engineering v Olomouci, a to už v akademickém roce 2027-28. Hejtmanství zajistí prostory Vysoká škola pedagogy. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Jsme si vědomi, že pokud má mít naše země zajištěnou budoucnost a prosperitu, musíme investovat do moderního strojírenství a technologií. Moc mě proto těší, že se nám podařilo navázat spolupráci se Strojní fakultou Vysoké školy báňské v Ostravě a zde v Olomouci domluvit vznik nového vysokoškolského oboru Smart Engineering. Od zavedení tohoto oboru si slibujeme, že umožní lépe propojit výuku s průmyslovou praxí a připravit studenty na aktuální technologické výzvy 21. století. Studium je pak koncipováno jako bakalářské, a to v kombinované formě, tedy dálkové. Budou ho tak moci studovat i lidé, kteří chodí do zaměstnání. Pro výuku samotnou pak vyčleníme učebny na Střední průmyslové škole Strojnické v Olomouci a první studenti by měli začít studovat již v akademickém roce 2027-28. Já jsem nesmírně rád, že podpis memoranda a zejména pak samotné zahájení výuky oboru Smart Engineering úspěšně završí naše snahy o to, aby v Olomouci mohli lidé studovat čistě technický obor.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme. Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70. slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energie jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Poslouchejte, Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
5: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
6: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Rádio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Ať jste kdekoliv, ať si nás naladíte kdykoliv, vždycky vám na Hané zahrajeme ten nejlepší hudební výběr. I po 13. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme status quo. Bude taky Ed Sheeran.

0: námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Máme tu informaci pro řidiče na Olomoucku. Začíná oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou. Práce omezí osobní i veřejnou dopravu. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a budou platit do 31. srpna. Podrobnosti má web report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Sledujeme téma výstavby nových větrných elektráren v našem regionu. Plánovaná akcelerační zóna pro nové větrníky u Jestřebí na Zábřežsku nakonec nevznikne. Místní předali státu mnoho připomínek ke vzniku. Stát je tak ze svého konečného seznamu zón definitivně vyškrtl. Téma se v Olomouckém kraji dál vyvíjí, píše Deník. Celníci odhalili gang překupníků chráněných papoušků v Moravskoslezském, Olomouckém a Středočeském kraji. Při razích zajistili přes 100 ptáků v hodnotě kolem 2 milionů korun. Případem nelegálního obchodu se nyní zabývá i policie. Při prohlídkách celníci předali České inspekci životního prostředí k zabavení 55 vzácných papoušků. Šlo o ary, kakadu a amazoniany chráněné mezinárodní úmluvou. S odchytem celníkům pomohli pracovníci zoologických zahrad, píše ČTK.
1: Sport.
0: Prostějov je opět centrem světového mládežnického tenisu. Dnes tu odstartovalo mistrovství světa družstev hráčů do 14 let a vítá ty největší tenisové naděje ze všech koutů planety. Uvidíme, kdo z nich dosáhne na titul.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Víme, že předpověď nepotěší nikoho, kdo nemusí tropy a hit. V podstatě až do středy očekáváme teploty kolem 35 a dostáváme se do

0: fáze, kdy pak budeme hlásit, že se ochlazuje na 30 stupňů. To bude ve čtvrtek. Jinak v pátek a o víkendu by mělo být maximálně 25 až 27. Příjemnější počasí je rozhodně tento týden na horách, tedy v Jeseníkách a v Beskydech. My to dál průběžně sledujeme a podotýkáme, že tahle ta vlna tropických veder může být opět náročná pro naše zdraví, přírodu a také vodní toky. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, připomínáme zavřené náměstí Hrdinů, doporučená objížďka vede kolem Ušáku a Zimáku a nebo kolem parku po ulici Krapkova, kde mimochodem platí 30. Jinak policejní hlídku máme hlášenou také v Olomouci na Přerovské u Lidlu nebo na dálnici D55, kousek od exitu Hulín Východ, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Alanis Morissette nebo Eda Sheerana.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
10: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
10: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
10: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
11: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
12: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Dobrý den.
15: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
14: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
15: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
14: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
15: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
16: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.

0: čeká. I proto je tu Rádio Hana, aby vám to zpříjemnilo. Hrajeme si dál nejlepší hudební výběr. Srpen je vlastně teprve na začátku. Před námi je 32. týden letošního roku. A otázka zní, jaký bude z hlediska astrologie. Poví nám to náš hvězdný host, který komunikuje s celým vesmírem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
2: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
3: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
2: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme milé překvapení. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
5: Svatova

0: už tento víkend.
1: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
2: Proto ne.
1: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
2: Proto taky ne.
1: Tak proč?
2: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
1: Ale koupil.
2: Fakt?
1: Oh,
2: ty seš nejlepší.
1: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
0: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
3: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
3: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
0: Rádio Hana.

0: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Svou důležitost v přírodě ukazuje revitalizované mrtvé rameno řeky Moravy v Olomouci. Vědci v něm nově potvrdili výskyt 15 druhů ryb. Při vyšší hladině Moravy se s řekou rameno propojuje a proplachuje. Píše o tom webolomouc.eu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kdo to tu pořád létá? Obyvatele Litovle už několikrát probudil neukázněný letec motorového rogala. Naposledy včera hlučně kroužil po 6 ráno nad domy. Místní městské policie už s narušitelem došla trpělivost a vyhlašuje po něm pátrání, informuje deník. Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události. I moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Organizovaný zločin v Česku prošel proměnou. Dříve dominantní násilí vystřídala promyšlená ekonomická kriminalita. Oznámila to Národní centrála proti organizovanému zločinu. Významným tématem se stává vykořisťování pracovní síly.
2: Se opravdu přel do sofistikovanosti, přel se rád spíše do té ekonomické oblasti, je to tu kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci, ať je legální nebo nelegální, tam ještě vidí. Vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s trestnou činností, která tady prostě je.
0: Řekl Jiří Mazánek z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
1: Sport.
0: Turnaj, který ukazuje nové talenty, prestižní Hlinka Grecky Cup pro hokejisty do 18 let. Dnes na mezinárodní turnaj v Edmontonu vstupuje i mladá česká reprezentace. Na úvod vyzve v 21 hodin našeho času tým Spojených států.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Víme, že tady máme další vlnu horkého vzduchu z Afriky. Odpolední maxima se na sluníčku zastaví těsně pod 40. Nejčastěji by to mělo být v rozmezí 34 až 37 stupňů. A na Moravě nás tento týden čekají taky tropické noci. Noční dusno může zejména ve větších městech umocňovat už tak vysokou biozátěž. Takže klimatizace je teď naše nejlepší kámoška.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady a díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci u nádraží na ulici Jeremenkova a taky na Ferstrově, kousek od křižovatky se Svornosti. Jinak bouráme nad Šternberkem, na trase Nové Dvorce, Horní Loděnice a nehodu osobáku s karavanem momentálně řešíme na D1 na exitu Vyškov Západ. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pohodě.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.

0: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební

máme ten správný lék na ty nejlepší prázdniny, jsou to italské songy a italské dobroty. Zkrátka a dobře, to nejlepší italské léto na Hané.

0: pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Tady je Rádio Hana.

0: a Kryštof, která funguje už od roku 1993. Takže už 33 let v éteru a s vámi je také Rádio Hana. Navíc tady víme, co se děje v našem regionu, protože to pro vás taky neustále sledujeme.
1: O čem se píše?
0: Začínáme v Olomouci. Ode dneška probíhá rekonstrukce parkoviště před Transfuzkou fakultní nemocnice. Během stavebních prací můžeme využít náhradní parkovací místa vedle neurologie. O termínu znovuotevření pak bude informovat web fnol.cz v sekci aktuality. Zdravíme také Štěpánov, kde na víkend chystáme hody svatého Vavřince. Ty jako vždycky nabídnou hudbu, tradice i zábavu pro děti. Kompletní program už teď na report.cz. A vyrážíme také do Jeseníku, kde zavile vije už 40 vlků, což potvrzuje aktuální letní průzkum. Chcete vidět video ze skrytých kamer? Nabízí ho například i šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte na té správné vlně.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
5: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
6: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
7: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší.

0: Třeba bazén a dál? Něco tě napadá?
1: Napadá mě dobrý kafe s ledem.
0: Takže ledová káva,
1: ano.
0: Kromě toho bazénu nebo vaší oblíbené přehrady. A existuje teda ještě jedno místo, kde se můžeme zaručeně osvěžit a my vás tam pozveme ve zprávách. Představ si, že venku je třeba 35 a na tom místě tak maximálně 10 stupňů. Co to tak může být?
1: Jedenánky. Nějaká jeskyně, podzemí, něco takového.
0: Ano, pojďme do podzemí. Vemte si mikinu, jdeme do jeskyně. Za chvilku ve zprávách a po 15. hodině na Hané.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Taky Adam Ďurica. A s kolegyní Majdou nejspíš rozdáme taky další italský sýr, protože italské léto na Hané pokračuje. Možná zazní tenhle ten megahit. Romantika, Marco Mengoni. Uvidíme. No každopádně zprávy jsou tady, tak přejeme krásné pondělí.

0: Vítejte u dalších zpráv.
1: Rekordní návštěvnost mají v těchto dnech mladičské jeskyně u Litovle. Chodí i 300 lidí denně. Zatímco venku ukazují teploměry třicítky, v jeskyních se teplota drží kolem 10 stupňů. Lidé se míří za ochlazením, píše Report.cz. Řidiči v Šumperku, dnes tu začíná oprava povrchu Žerotínovy ulice. Potrvá do 28. srpna. Zavřený je kvůli tomu úsek od Kruháče u základní umělecké školy po Slovanskou ulici. Tento týden tudy ještě projedou autobusy, ale jinak je potřeba jet objížďkou. Regionální historie na poštovní známce. Na známkách se zobrazí unikátní druh keramiky ze Šumperska. Loštický pohár. Měl puchýřovitý povrch a často několik uch a byl velmi oblíbeným zbožím ve střední Evropě do poloviny 16. století. Český film v zahraničí. Do britských kin míří komedie Pět švestek režiséra Jana Sviráka. V Česku snímek přilákal přes 120 tisíc lidí a patří k nejlepším filmům roku. Na britských plátnech se přitom za dobu samostatné České republiky ve větším měřítku prosadily pouze 3 české tituly. Kolia, Tmavomodrý svět nebo Obsluhoval jsem anglického krále. Píší o tom Novinky.cz. Sport. Přední tenista prostějovského klubu Vítkopřiva vyrazí do prvního kola turnaje ATP v Montrealu. Dnes po 17. hodině našeho času vyzve na úvod domácí divokou kartu Kanaďana Galarnoa. Uvidíme, zda se Vít probojuje dál.

0: počasí.
1: Víme, jak bude, víme, že nás čeká další zkouška odolnosti, protože je tady opět velmi horké počasí. Dneska na Moravě většinou 32 až 36 stupňů, v úterý a ve středu 34 až 40. Ve čtvrtek by to mělo být nejčastěji kolem 35. Jinými slovy, je tady další vlna veder tohoto léta. Přesná maxima ještě ovlivní oblačnost a taky případné lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, na kolika místech se tento týden dostaneme přes supertropickou čtyřicítku. Víme, jak se jezdí tady, víme, kde bychom si měli dávat pozor na rychlost v Olomouci. Je to například na Přerovské, na Okružní, na Jižní anebo Slavonícké. Radary máme taky ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A taky máme hlášenou policejní hlídku na dálnici D46, kousek od exitu Olšany u Prostějova anebo na D1 mezi exity Kojetín a Mořice. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

Posloucháte Rádio Hana, možná vám teď hrajeme k bazénu na zahrádku, a nebo třeba do stanu. Srpen je v plném proudu a kempy praskají ve švech. Teď už se nám ty stany mnohdy staví sami, ale vzpomínáte na Ačko? Ten stan vážil snad cent, v dešti se zevnitř nesměl sáhnout na plátno a jeho stavba byla zkouškou každé.

0: Na Rádiu Hana vám k balení zahrajeme nejlepší hudební výběr a už za 20 minut se spolu podíváme na to, kam vyrazit na akci.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
5: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
4: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Hana úplně nejdéle.
5: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
4: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
5: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
7: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
8: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz Mrkni na to.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme pondělí na jich.

0: Olomoucký kraj a Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava podepsali memorandum o spolupráci. Jeho výsledkem bude otevření nového studijního oboru Smart Engineering v Olomouci, a to už v akademickém roce 2027-28. Hejtmanství zajistí prostory Vysoká škola pedagogy. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Jsme si vědomi, že pokud má mít naše země zajištěnou budoucnost a prosperitu, musíme investovat do moderního strojírenství a technologií. Moc mě proto těší, že se nám podařilo navázat spolupráci se Strojní fakultou Vysoké školy báňské v Ostravě a zde v Olomouci domluvit vznik nového vysokoškolského oboru Smart Engineering. Od zavedení tohoto oboru si slibujeme, že umožní lépe propojit výuku s průmyslovou praxí a připravit studenty na aktuální technologické výzvy 21. století. Studium je pak koncipováno jako bakalářské, a to v kombinované formě, tedy dálkové. Budou ho tak moci studovat i lidé, kteří chodí do zaměstnání. Pro výuku samotnou pak vyčleníme učebny na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci a první studenti by měli začít studovat již v akademickém roce 2027-28. Já jsem nesmírně rád, že podpis memoranda a zejména pak samotné zahájení výuky oboru Smart Engineering úspěšně završí naše snahy o to, aby v Olomouci mohli lidé studovat čistě technický obor.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme. Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
3: Na Rádio Haná nám neunikne žádná skvělá akce. Víme, kam vyrazit. Už zítra začíná tradiční olomoucké nejen shakespearovské léto na Letňáku. Celé to zahájí kabaret Nahatý Shakespeare a neb pět nejslavnějších tragédií.

0: Plumlov nebo třeba Výkleky. Do akváče zajdeme v Olomouci, Šternberku nebo třeba Prostějově a parádní koupák mají taky Bělkovice, Litovel, Uničov a nebo třeba Holešov. Přes den se schladit a večer zajít do divadla. To zní jako opravdu užité léto.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v Příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do Příkaz u Olomouce.
5: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Svatovavřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock

0: na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
1: Tady je Rádio Hana.

0: letní pecku od Harryho Styles jsme pro vás právě teď dohráli na Rádiu Hana. S vámi si tady ladíme vyloženě prázdninovou náladu. Hrajeme vám svěží pecky a budeme i po 16. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Máme tu informaci pro řidiče na Olomoucku. Začíná oprava silnice na ulici Olomoucká v Horce nad Moravou. Práce omezí osobní i veřejnou dopravu. Změny ovlivní olomoucké linky městské hromadné dopravy 18 a 20 a budou platit do

0: kraji. Při razích zajistili přes 100 ptáků v hodnotě kolem 2 milionů korun. Případem nelegálního obchodu se nyní zabývá i policie. Při prohlídkách celníci předali České inspekci životního prostředí k zabavení 55 vzácných papoušků. Šlo o ary, kakadu a amazoniany chráněné mezinárodní úmluvou. S odchytem celníkům pomohli pracovníci zoologických zahrad, píše ČTK. Sport. Prostějov je opět centrem světového mládežnického tenisu. Dnes tu odstartovalo mistrovství světa družstev hráčů do 14 let a vítá ty největší tenisové naděje ze všech koutů planety. Uvidíme, kdo z nich dosáhne na titul.
1: Počasí.
2: Olomouc hlásí 37 stupňů, hranice 36, v Jeseníku naměřili 32. Dál máme jasno až polojasno. Během odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně může vytvořit přehánka.

0: vysokou zátěž pro lidský organismus. Odborníci doporučují dostatečně pít, snížit fyzickou aktivitu a pohybovat se na stinných a vzdušných místech.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Na bůračku osobáku s motorkou si ale dáme pozor ve Frištáku v ulici 6. května. Na silnici je překážka, projet je ale se zvýšenou opatrností možné. Nehodu nám hlásíte taky na výjezdu z Černé hory ve směru na Bořitov. No a porouchaný autobus pak objíždíme na trase Mohelnice Moravská Třebová. Kousek za Studenou Loučkou. Na místě je i policie, tak tam dáme nohu z plynu. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Vaše letní rádio.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: Buongiorno všem posluchačům Rádia Hana. Je tady odpoledne, léto, člověk má chuť si lehnout někam k bazénu nebo na zahrádku do stínu a k tomu si dát nějakou dobrou svačinku. Přidejte se k nám a pojďte si zahrát o italský sýr v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou naprosto jednoduchá. Za malou chvíli ve vysílání zazní italská pecka. Kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585-22-5588 hned po prvních tónech, vyhrává balíček sýru. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji? Uvidíme, tak nám volejte.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luk.

gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravaziocafe.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: To na Hané.
1: Na rádiu Hané dohrála italská písnička, my soutěžíme s italským letem na Hané a už víme, komu dnes budeme moci gratulovat. Vítěz si od nás odnese balíček italského sýru a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamo. Dobrý den, tak kdo pak se nám dneska raduje z výhry?
2: No, buongiorno, tady je Jarmila.
1: Jarmilo, odkud k nám voláte?
2: No, z Protivanova.
1: Z Protivanova a ještě jste se mi svěřila, když jste se mi dovolala, že ještě z jednoho docela zajímavého místa.
2: Z Vířivky.
1: No, vy si úplně užíváte to léto, teda vy to máte úplně italské.
2: Ano, ano.
1: Co se vám vybaví? No, povídejte.
2: Nemám ten sýr.
1: Teď už máte, teď už jste ho vyhrála. Co se vám vybaví, když se řekne Itálie?
2: Itálie, teplo, moře, sluníčko.
1: To zní parádně. Už jste v Itálii někdy byla?
2: Já ne.
1: No a nebyla byste?
2: Tak podívala bych se.
1: No tak vidíte, teď máte šanci hrát o pobyt v italském městě Bergamo, to znamená podívat se do Itálie, stačí se zaregistrovat do našeho slosování a pak mít trochu toho štěstíčka na konci léta, abychom vás vylosovali. Co na to říkáte?
2: To by bylo fajn.
1: No, tak se nezapomeňte zaregistrovat.
2: Krásný závěr léta. No.
1: Každopádně já vám moc gratuluju, sýr je váš. Vy ostatní nesmutněte, už zítra budeme soutěžit znovu, tentokrát o kávu, tak stačí pozorně poslouchat.
2: Děkuju.
1: Nashledanou.
2: Nashled, děkuji.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravazio.cz.

0: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
7: Rádio Hana.

0: Je ti teplo, děvče, ikonická věta, kterou známe z Brazíka asi úplně každý, dnes tedy dostává úplně nový rozměr. Na rádiu Hana víme, jak nepříjemná pro někoho mohou být tahle vedra, a tak jsme našli několik tipů, jak se jim alespoň trochu ubránit. Za 15 minut už si pustíme taky naše zprávy. S vámi je Rádio Hana.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí odpoledne.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Letos v létě to dobře známe. Tropy, vedra. A kdo nemá doma klimu, cítí se jako v sauně. Tady jsou top 4 tipy, jak to změnit a schladit naše rozpálené byty. Přes den zatáhněte žaluzie nebo závěsy hlavně na straně, kam svítí slunce. A větrejme buď brzy ráno, nebo večer. V kuchyni zbytečně nevařme, nepečme, nerozpalujme sporáky ani trouby. Pokud máte ventilátor, postavte před něj misku s ledem anebo zmraženou pedláhev. Vzduch bude potom působit příjemně chladněji. A za čtvrté, zajďte do obchodu koupit mobilní klimu. Pořídit se dá od 5000 korun, nebo si objednejte klasickou klimatizaci. U normálního bytu jsme někde kolem 30-40 tisíc. Teď už víme, jak doma zvládnout prázdninová vedra. Neupečte se a nechejte se osvěžovat vaším letním rádiem.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
6: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: www.bvid.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: Na Rádiu Hana vám hrajeme nejlepší hudební výběr. Teď třeba dozněl Riptide, nádherná písnička, která je známá tím, že je jedna z prvních, kterou se lidé naučí na ukulele. Podobné parádní pecky už pro vás máme nachystané i po 17. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Eva Farná s kapelou Mirai, Zpívají, vzpomeneš si?

prozradit, že se na vás zítra chystá další kolo italského léta na Hané. A pšt, bude to tenhle song? Teď už právě počasí doprava s námi, je totiž

0: Komunitní rádio místní správy.
1: Kdo to tu pořád létá? Obyvatele Litovle už několikrát probudil neukázněný letec motorového rogala. Naposledy včera hlučně kroužil po 6. ráno nad domy. Místní městské policie už s narušitelem došla trpělivost a vyhlašuje po něm pátrání, informuje deník. Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události. I moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Organizovaný zločin v Česku prošel proměnou. Dříve dominantní násilí vystřídala promyšlená ekonomická kriminalita. Oznámila to Národní centrála proti organizovanému zločinu. Významným tématem se stává vykořisťování pracovní síly.
2: Se opravdu přelil do sofistikovanosti, přelil se nám spíše do té ekonomické oblasti, je toto kořistí na těch veřejných zakázkách, na daní, tam, kde se vlastně rozdělí ty prostředky a nesmíme zapomenout, že jsme v České republice obrovské kořistí na práci. Na práci a tě legálně nebo nelegálně, tam ještě vidíme jako veliký přesun a tam vidíme jako velký problém jako s teslou činností, která tady prostě je.
1: Řekl Jiří Mazánek z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
0: Sport.
1: Turnaj, který ukazuje nové talenty, prestižní Hlinka Grecky Cup pro hokejisty do 18 let. Dnes na mezinárodní turnaj v Edmontonu vstupuje i mladá česká reprezentace. Na úvod vyzve v 21 hodin našeho času tým Spojených států.

0: počasí.
1: Když pálí srpen, bude pálit i víno, tak to je pronostika na tento měsíc a zatím se zdá, že to s vínem vypadá dobře. Sluníčko se totiž tento týden opravdu snaží. Zítra očekáváme jasno až polojasno a teplotní maxima mezi 35 a 39 stupni. Slunečno a horko bude taky ve středu. Nejvyšší teploty vystoupají ke stejným maximům jako v úterý. Čtvrtek pak přinese taky horko, postupně se ale lokálně přidají přehánky a bouřky. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Albertova a taky na trase Mohelnice Moravská Třebová, kousek za Studenou Loučkou. Tady je na místě policie. Opatrně projíždíme taky v Zábřehu v ulici Jiráz. Tady se střetly dva osobáky. Se zvýšenou opatrností je možné projet. Víme také, kdo jsou policejní hlídky. Stojí na D55 na exitu na Pajedla, na D35 na exitu Nemilany a taky na Zlínsku na cestě Slušovice Lípa. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Ladíte rádio Hana, tohle byl Survivor. Rádio, které ví o tom, co se děje na Hané, to jsme přesně my. Chystáte se v nejbližších dnech darovat krev ve fakultní nemocnici Olomouc? Tak pozor, od dnešního dne, tedy pondělí 3. srpna, startuje rekonstrukce parkoviště přímo před transfúzním oddělením. Auto ale doma nechávat nemusíte. Během stavebních prací zaparkujete hned vedle u budovy neurologie nebo u lékárny. Bližší informace pro nás má nemocnice na svých webových stránkách fnol.cz. Známe jste v obraze. Už za 20 minut pro vás taky máme naše kalendárium.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
6: Rádio Hana.
7: Vaše letní rádio.

0: vámi je Rádio Hana i v pondělí 3. srpna. I když to spoustu Olomoučáku neví, dnešní den je pro nás docela významný. V roce 1367, 3. srpna, byla totiž poprvé zmíněna Ostružnická ulice v Olomouci. Svůj název dostala podle výrobců jezdeckých ostruh. Tak jestli tam tudy dnes půjdete, můžete si tuhle zajímavost vzpomenout. Čím dalším je dnešní den zajímavé, to už si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70. slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energie jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt.
8: Oh, ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
1: Rádio Hana.

0: Blíží se nám 6. hodina, vy posloucháte Rádio Hana a to znamená jediné, dříve než ostatní pro vás máme balíček aktuálních informací, zprávy, počasí i dopravu. Hned potom už to opět rozjedeme s naším nejlepším hudebním výběrem a bude to hit za hitem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Hana, my vám teď posíláme zprávy. Je 17 hodin a 54 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.
2: Kroměřížsko aktuálně.
3: A opravuje se i v Kroměříži. Do pořádku se dá hojně využívaný chodník mezi ulicemi Havlíčkova a Sadová. Dostane nový povrch. Dělníci začínají pracovat na úseku od Sadové ulice. Hotovo má být do konce listopadu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nejvyšší soud přichází s důležitým rozhodnutím pro odběratele plynu. Rozhodl, že vyúčtování od dodavatelů nelze automaticky považovat za správná a bezchybná. Pokud se nám tedy na faktuře něco nezdá, máme plné právo se bránit, píše ČTK.
1: Sport.
3: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne.

0: 49 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu 3 osobáků nám hlásíte v Olomouci v ulici Štítného. Bouračka se tady teď dořešuje. Ke srážce 2 osobáků došlo taky na silnici 50 na průtahu v obci Nesovice, konkrétně na křižovatce, která vede přes Hvězdličku. Se zvýšenou opatrností tudy projedeme. Pozor ale na palivo, které může být vylité na silnici. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kroměříž Východ, ve Zlíně na třídě 3. května a taky ve Šternberku v ulici Jívavská. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Rádio Hana. Na našich vlnách vám přinášíme důležité zprávy z regionu. Jestli od středy 5. srpna plánujete cestu vlakem z Olomouce směrem na Senici na Hané, raději si přinastavte budíky o pár minut dřív. Až do 18. srpna tu totiž místo vlaků výjíždějí náhradní autobusy. Ty se přece jenom po silnici pohybují trochu jinak, takže se jede podle výlukového jízdního řádu. Dobrá zpráva je, že dál ze Senice na Prostějov už vlaky navazují a jedou úplně bez omezení. Před cestou si raději omrkněte přesné časy, ať vám autobus neujede, a užijte si pohodový večer s Rádiem Hana.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Žorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kamínkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: bvid.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BVID, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
3: Dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.

0: Olomoucký kraj a Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava podepsali memorandum o spolupráci. Jeho výsledkem bude otevření nového studijního oboru Smart Engineering v Olomouci, a to už v akademickém roce 2027-28. Hejtmanství zajistí prostory Vysoká škola pedagogy. Více nám řekne náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder.
1: Jsme si vědomi, že pokud má mít naše země zajištěnou budoucnost a prosperitu, musíme investovat do moderního strojírenství a technologií. Moc mě proto těší, že se nám podařilo navázat spolupráci se strojní fakultou Vysoké školy báňské v Ostravě a zde v Olomouci domluvit vznik nového vysokoškolského oboru Smart Engineering. Od zavedení tohoto oboru si slibujeme, že umožní lépe propojit výuku s průmyslovou praxí a připravit studenty na aktuální technologické výzvy 21. století. Studium je pak koncipováno jako bakalářské, a to v kombinované formě, tedy dálkové. Budou ho tak moci studovat i lidé, kteří chodí do zaměstnání. Pro výuku samotnou pak vyčleníme učebny na střední průmyslové škole strojnické v Olomouci a první studenti by měli začít studovat již v akademickém roce 2027-28. Já jsem nesmírně rád, že podpis memoranda a zejména pak samotné zahájení výuky oboru Smart Engineering úspěšně završí naše snahy o to, aby v Olomouci mohli lidé studovat čistě technický obor.
0: Říká náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Na rádiu Hana jedeme naplno i v pondělí. Na začátku týdne si pravidelně zveme do studia našeho rádiového astrologa, který nám prozradí, co nám předpovídají hvězdy. A jinak tomu nebude ani dnes. Tak jdeme na to.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
4: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
5: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
4: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
5: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
4: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš, náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
5: Zdravím tebe i posluchače.
3: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
6: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
8: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
10: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
11: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
12: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
13: Svatova

0: Volvo Tribute, Rock and Roll Band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
2: Rádio Hana.

dněji tam rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 32. Foukat bude slabý, proměnlivý větřík. Sluníčko bude mít zítra pořádnou sílu. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovákem. UV index bude totiž na 7.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Rádio Haná. Právě jsem tady objevila zprávu, kterou si prostě nemůžu nechat pro sebe. Pamatujete ještě na obří růžovou mánii kolem filmu Barbie? Možná se nám vrátí. Proslýchá se totiž, že film Barbie má nakročeno k pokračování. Režisérka Greta Gerwig vyjednává o scénáři a do svých rolí by se moc rádi vrátili i Margot Robbie a Ryan Gosling. Příběh má ale háček. Projekt údajně narazil u šéfa, kterému se moc nechtějí schvalovat vyšší honoráře pro hlavní hvězdy. Zatím tak vůbec není jisté, kdy a jestli vůbec dostane druhá Barbie zelenou. Nestačí nám prostě než doufat. A k tomu si pustíme další várku našeho nejlepšího hudebního výběru.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Hana, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
2: z Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte,
1: užívejte.
3: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná, rádio, kterému nic neunikne. Každý den pro vás čteme regionální zpravodajství, abychom vám přinesli přehled toho nejzajímavějšího a nejdůležitějšího. Martina Kvítko ví, o čem se píše.
1: O čem se píše?
2: Začínáme v Olomouci. Ode dneška probíhá rekonstrukce parkoviště před Transfuzkou fakultní nemocnice. Během stavebních prací můžeme využít náhradní parkovací místa vedle neurologie. O termínu znovu otevření pak bude informovat web fnol.cz v sekci aktuality. Zdravíme také Štěpánov, kde na víkend chystáme hody svatého Vavřince. Ty jako vždycky nabídnou hudbu, tradice i zábavu pro děti. Kompletní program už teď na report.cz. A vyrážíme také do Jeseníku, kde zavile vije už 40 vlků, což potvrzuje aktuální letní průzkum. Chcete vidět video ze skrytých kamer? Nabízí ho například i šumperský raj.cz. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte na té správné vlně.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Rádio Haná.
3: Přejeme vám.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80.

0: Hodině to tady na Rádiu Hana vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Celou hodinu až do devíti totiž hrajeme ty největší pecky jenom z osmdesátých let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Queeni, Police, Level 42, Meatloaf, Bad Boys Blue, Air Supply nebo třeba Whitney Houston. Tak otočte volume doprava, dalších 60 minut protančíme.
1: Rádio Hana.
2: Osmdesátky v 8.

0: bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: 90% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin.
1: 90 v 9.
0: Rádio Hana.

0: barevné sako. Vydáváme se na hodinku do 90. S vámi je Rádio Haná. Pouštíme si ty největší hity z poslední dekády minulého milénia a když říkáme největší, myslíme největší. Muzikanti jako Roxette, Madonna, R.E.M., Seal, Lightning Seeds nebo třeba Britney Spears. Na Rádiu Haná pro vás máme vždycky ten nejlepší hudební výběr.
1: 90. v 9.
2: Rádio Haná.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
4: Rádio Haná, 90. v 9.

0: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pondělí 3. srpna a svátek slaví každá Miluše. V Česku jich máme kolem 20 tisíc. Všechno nejlepší. Narozeniny má herec Vítězslav Jandák a kulatou 70. slaví operní pěvec Štefan Margita. Na dnešek připadá den úklidu podlah. Jestli vezmete do ruky mop, rozhodně v tom dnes nebudete sami. A zároveň je i den vezmi si ořechy. Křupavé, výživné a nabité letní energie jsou hity, které vám hrajeme po celé pondělí 3. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium. Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Co nás čeká, co nás nemine, co prožijeme, nač se těšit a kde být opatrní. Každé pondělí nás baví astro předpovědi našeho Tondy Baudyše. Tondo, co vidíš ve hvězdách v prvním srpnovém týdnu? Ahoj.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Tak jsme v srpnu a je to takové dospělejší. Celý tento týden už bude takový pevnější, více spolehlivosti, závaznosti, lepšího plánování. Mělo by se všechno dařit. I v té citové oblasti už se to, myslím, umoudřilo. O víkendu by to vztahově mohlo být velice příjemné a tak astrolog už nic neremcá, nenamítá.
1: No jen si klidně remce, jenom namítej. Jak si budeme tento týden rozumět s našimi nejmenšími posluchači, tedy s našimi dětmi?
2: Hele, zejména je to dobré pro vztah rodičů a dětí, protože ve znamení lva se nacházejí Slunce a Jupiter a to jsou dobrodějné planety ve vychovatelském znamení, takže tady můžu rodiče povzbudit, mějte to s vašimi dětmi úplně parádní.
1: Takže by nás tento týden konečně děti poslouchali na slovo a dělali to, co jim my rodiče říkáme? Nevěříme, ale třeba budeme mile překvapeni. Bez překvapení dnešní host Tonda Baudyš a náš astrolog. Děkujeme, že tě máme u sebe.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana.

Připravili jsme pro vás další zprávy. Zvládnete projít kukuřičné bludiště. Jedno takové najdeme u kempu Krásná Morava v Olomouci. Děti i dospělé tu čeká zábavné bloudění plné různých úkolů. Bludiště zabírá plochu větší než fotbalové hřiště. Aktuálně o něm píše Report.cz. Rekonstrukcí projde Svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je nově zavřený pro motorovou dopravu a obnoví se jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka mostu skončí v listopadu.

0: Další český fotbalový klub vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, tentokrát Sparta Praha. V úterý od 20 hodin rozehraje doma úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. Sparta tento tým ještě nikdy neporazila. Uvidíme tedy, jak to dopadne tentokrát.
1: Počasí.

0: chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá nejvýše ke 32. Foukat bude slabý, proměnlivý větřík. Sluníčko bude mít zítra pořádnou sílu. Pokud plánujeme delší pobyt venku, raději se namažeme opalovákem. UV index bude totiž na 7.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Proseda v Přerově či na tropickém ostrově.
1: Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes Radio Haná.cz
0: a naši mobilní apku. Radio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
2: Nejlepší hudební výběr.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.

Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Číslo 1 v Olomouckém kraji. Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Jdeme koliavou, pořád cvičí, pane.
5: Dobrý den. Zahrajeme si na kdo dřív uhne, ať sýraj na ledce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectvu.

0: že si umřel. Že prý se střelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

ním! Okamžitě vyhlaste kopáky!